mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity.

italské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

čas rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas rok a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas rok.

hlášky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Metal Fest Opener.
1: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventation.
2: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
2: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
0: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
3: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit.
1: Guten Morgen. A nebojte se, tohle není lekce němčiny ani nový díl pořadu Alles Gute. Naopak, tohle je Kaja Goda písnička, díky které ho vždycky v Německu milovali. A mimochodem, jak jsi na tom s němčinou, Tomáši?
2: Já? Úplně šajze. jenom to malinko, co jsem pochytil u Rammstein, jinak. Jako...
1: Keine Ahnung.
2: No, ale už nevím, co si řekl teď vůbec, takže jako vůbec to. Jinak ale samozřejmě tohle je známá sdělka známé pohádky a má to svůj důvod. Právě 20. květen totiž patří těmto malým důležitým stvořením jménem Mech, to je zase pro změnu maďarsky.
1: Aha.
2: To je maďarsky včela, včelička a on těch dneska bude řeč.
1: Dobře, nebojte se, dostatečný prostor dostane také muzika. V ostrém budíčku zazní za chvíli třeba Hammerfall.
2: Určitě zazní také Gutsmack.

0: hon na bluda provedeme s Citrónem.
1: Honza čerstvými zprávy, tak to má dneska na starost Honza Gavelčík, takže mu v tuto chvíli předáváme slovo a vám ještě jednou přejeme krásné ráno.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Houba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas rok. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Toto je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumím.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Nehoda se aktuálně řeší v Opavě na ulici Vodní. Na křižovatce s ulicí Ratibořskou bourala dvě osobní auta. Vážná bouračka se stala na Brněnsku u obce Modřice. Na výjezdu na Ořechov se taky srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. S komplikacemi musíme počítat taky na Blanensku. Na trase Milonice Svitavy, tady je na vozovce sražená zvěř. A problémy jsou v Brně taky v ulici Jihlavské. Tady nefungují semafory.
3: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré středeční ráno, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na českých železnicích se dál umírá ve velkém. Loni zemřelo přes 220 lidí a více než 3/4 z toho byly sebevraždy. Správa železnic proto spustila preventivní kampaň. Tam, kde se umírá nejčastěji, umístila cedule s krizovou linkou.
3: Morava aktuálně.
8: Dobrovolní hasiči v Ostravě mají nové cisterny. Získali je celkem 4 jednotky, a to v Radvanicích, Koblově, Heřmanicích a Antošovicích. Další 3 jednotky auta dostanou v následujících měsících. Jihomoravský kraj i letos spouští oblíbený program na podporu venkovských prodejen. Letos má na jejich záchranu vyčleněno 3 800 000 korun. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
9: Obchody na malých vesnicích jsou často i společenským centrem, kde se lidi potkávají. Bez podpory by ale mnoho malých prodejen v obcích do 1000 obyvatel zaniklo. Cílem dotačního programu je tak udržet kvalitu života na venkově. Dotace míří tam, kde v obci funguje pouze jedna jediná prodejna potravin.
8: České hokejisty čeká dnes na mistrovství světa další soupeř. Hrát budou s Itálií. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Zápas začne už 20 minut po 16. hodině. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
10: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Společně s kapelou Dream Theater se dostáváme do poloviny pracovního týdne. Mě tak napadá stejně, tvorba kapely Dream Theater, to musí být zajímavý proces, když si vemeš, že na každém postu hraje fakt jako zkušený muzikant, tak ty ega někdy asi musí být problém ukočírovat trošku. Jako, že.
1: Ale, to máš pravdu, no, v takových kapelách to bývá.
0: Ale, já mám lepší nápad, nahrajem to takhle, ne takhle, nevím. No. Ale tak je pravda, fungují dlouho a nakonec se jim podaří složit i něco kvalitního a dobrého. A když jsme u toho skládání, tak proč si právě polovinu pracovního týdne neokořenit něčím čerstvým?
1: A to máš pravdu, protože my zde máme novinky z dílny kapely Anthrax. Už za chviličku vám dokonce dáme i takovou snídaňovou ochutnávku z jejich čerstvého singlu, který upekli doslova před pár dny.
0: Ale ještě předtím si dáme určitě hvězdnou předpověď. Já bych tady podle jednoho serveru měl dneska příležet na sluníčku pokoupání. Což je fajn, ale ten, kdo to vypracoval, ten horoskop, asi neviděl aktuální teploty posledních dní.
1: Ale dneska má být krásně.
0: No dobře, ale do té vody nevlezu teda.
1: Jo? No tak ne. No.
0: A prý mě čeká kariérní povýšení.
1: Ale však se můžeš vykoupat doma ve vaně normálně, v teplé vodě, pak půjdeš na balkon nebo někde ven, na trávník.
0: Jsi neviděl náš balkon.
1: Dobře.
0: Se sotva vleze to prádlo. No nic.
1: Ok, jdeme ke hvězdám. Mimochodem, to je možná takový zajímavá věc. 20. května slaví svůj svátek Hvězdoslav nebo Hvězdoslava. Což se nám hodí k tématu, protože jsou tady hvězdné předpovědi Milana Gellnera.
2: Středa bude energeticky hodně náročné. Na nebi jsou silné hvězdné aspekty problémové, konfliktní, které mají původ v oblasti karmických událostí, což znamená, že na nás budou dopadat důsledky z předchozích dávných rozhodnutí a znova se tak budou nabízet k řešení. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozy budou charakterističní svou neústupností až umanutostí. Pany mohou být poněkud nervní a býkům bude skvěle fungovat intuice. Váhám by si měl dařit ve všem, až sáhnou. Vodnáři budou hýřit energií a tahem na branku a blíženci mohou vydávat větší množství energie, mnohdy však nesprávným směrem. Vraci mohou podléhat chmurám a melancholii. Štírům by měla skvěle fungovat hravá sexualita a ryby by měly mít pro opačné pohlaví záhadnou přitažlivost. Lvy mohou zažívat větší množství šťastných náhod. Berani budou disponovat velkou energií a střelci se mohou potýkat s množstvím zmatků a zmatečných událostí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
5: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
5: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

0: 6 hodin 26 minut dozněli Načo z roku Citroni a my už jsme to vlastně před pár minutami naznačili a já si myslím, že nyní dozrál čas taky na to, abychom si řekli o tom, co se děje u amerických veteránů Anthrax. Tihle členové velké thrashové čtyřky se totiž po dlouhých 10 letech rozhoupali k tomu, aby vypustili do oběhu zbrusunovou studiovku.
1: Tahle nová fošna vyjde v září a jestli ji budete hledat, tak to pod názvem Cursum Perficio. A pánové chystají hned několik verzí, ať to bude klasické CD nebo digipack, až po limitované vinily, různé edice a taky boxset. No a jak prozradil nedávno bubeník Charlie Benanti, tak půjde o jednu z nejtvrdších a nejagresivnějších nahrávek v historii kapely.
0: Už chybí dodat jenom návrat ke kořenům, no, jako bych to už někde slyšel.
1: Původní receptura, jak
0: se. Ano. Já ještě doplním, že téhle fošně vlastně vdechli pánové život ve slavném studiu 606, takže de facto u Davea Grohla doma. No a naživo si jak staré osvědčené fláky, tak ty čerstvé můžeme poslechnout i v České republice a nebude to trvat dlouho.
1: No nebude, už 5. až 7. 6. totiž proběhne další ročník Metal Festu a právě tam jsou Anthrax ohlášení jako jedni z headlinerů.
0: My si ovšem už nyní tady u nás na rádiu Čas Rock exkluzivně jako takovou první degustační ochutnávku z chystané desky dopřejeme single, který se jmenuje It's for the Kids.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

0: 9,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
2: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře. To pravé místo pro vás.

0: Minutku po 6:45 dozněl na čas roku Liam Gallagher a my tady pitváme dneska téma, kterým jsou včely. Má to své opodstatnění, protože právě dneska se slaví Mezinárodní den včel.
1: No ale my jsme sotva o tom začali mluvit, tak já jsem tady byl obětí útoku jedné vosy, která tady přiletěla a měla nějaký problém, takže nevím, jestli to má nějakou návaznost, poslouchali venku nebo co. Nicméně, já jsem jich hned ukázal, kdo je tady pánem.
0: A správně, správně.
1: Akorát jsem se u toho píchnul o kaktus. Taky půjde asi za chvilku.
0: Ale nálety, nebo ani nálety vos nebo včel nás neodradí od toho, abychom se přestali věnovat právě tomuto tématu. Nebude se jednat jenom o včelky samotné, ale nás tak jakoby zajímá, čím si vy oslazujete život. Ať je to třeba poskyvá lžíce včelího medu pro hlasivky, nebo je to třeba vychlazená hořká dvanáctka.
1: Každý to má nastaveno jinak. No. Pojďme se o tom pobavit, komunikační kanály jsou otevřené, WhatsApp, SMS nebo hlasovky. Hele, a co se tobě vybaví, když se řekne včely?
0: No, tak hele, já si jako první zřejmě vybavím film z roku 78, který se jmenuje Roy. A co si pamatuju, tak to nebyla úplně nejveselější podívaná, protože ano, tehdy jsem byl u babičky a u dědy v létě na prázdninách a oni mě nechávali v noci koukat na televizi. A právě tam bylo nočné kino na polském kanále nějakém, pamětníci možná vědí. No a tehdy mi mohlo být tak 8-9 let, a dávali tam tenhle ten film, ve kterém agresivní včely útočí na lidi.
2: Mami, tati, hele!
1: Jo, pamatuju si taky, že jsem to viděl. Teda. No, já musím říct, já jsem měl k bodavému hmyzu vždycky velký respekt a mám ho do dneška teda, když to někde letí. A právě proto, já, když jsem začal když jezdit do Nýtku, když jsem ještě tehdy jenom chodil jako s mojí současnou manželkou, tak jeden člen její rodiny vedle, soused, byl velice uznávaný včelař. Mm-hmm. V zahraničí, v Polsku, fakt jako byla tam kapacita. Takže těch včel tam bylo fakt hodně, protože on tam měl takový velký včelí dům a jako já jsem měl problém si na to zvyknout, protože to bylo pořád, neboj se, oni jsou hodné, ale fakt prý jo, teda. Fakt ty včely jde údajně teda ochočit.
0: Ale věř tomu, když vidíš v 8 letech takový hororový snímek, tak jako potom včela je jako velký netvor.
1: No
0: jako,
1: tak jasně, říkám, já mám k tomuto bodavému hmyzu respekt do dneška. No.
0: To já taky. Každopádně vidíte nebo slyšíte, o čem je mluvit, takže i vy klidně pište, nahrávejte hlasovky, my si mezi tím osladíme život společně s kapelou System of Down.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Big Beat a kapela Rybičky 48 doznívá na rádiu Čas Rock. Máme 2 minutky před 7, takže co nás čeká, nemine.
1: Co nás čeká, no hodince. Dívej, tak já to vezmu takhle nějak, budu scrollovat tady, jo, takže bude určitě pole do minulosti, podíváme se, které zajímavé události se udály, ale podíváme se taky, které události se teprve budou udávat, protože samozřejmě i dnes pokračuje mistrovství světa v ledním hokeji. No a nebude chybět med, včeličky.
0: Namažem si med, kolem pusy.
1: Můžeme si mazat.
0: A co novinečka týdne by nebyla?
1: Novinečka týdne by taky byla, no tak ježiš, máme co dělat.
0: Takže máme málo času.
1: Že bychom to asi zase neměli protahovat nějakýma kecama, co?
0: To asi ne. Tak to zkrátíme.
1: Dobře. A raději vás ještě pozveme na muziku, která zazní. Takže Muse.
0: Bylo také Motionless in White.
1: Ale nebude chybět ani jedna ikonická kapela z 90. Smashing Pumpkins.
0: Mimochodem, když poskládáš názvy těchto písniček za sebou, tak ti vyjde Today Starlight Voices.
1: Hezky. Dobře.
0: Ty jo. To jsou věci, co? Mezi nebem a zemí. To jsem neplánoval ani.
1: No. Neplánované věci jsou nejlepší.
0: Ano.
1: Jo. A uvidíme se na to Honza Gavelčík, jestli má něco neplánovaného, nebo si dal záležet.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden

0: 23,90 až do 26. května. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
4: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz, Centrum Moravia Sever.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 872.
7: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Ve směru do centra města se před Jirskou osadou tvoří kolony. Nehoda dvou aut nás potrápí v Opavě na křižovatce ulic Vodní a Ratiborské. S komplikacemi musíme počítat taky na Brněnsku u obce Modřice, na výjezdu na Ořechov. I tady bourala dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním. A problémy jsou taky v Brně v ulici Jihlavské, tady nefungují semafory.
8: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré středeční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ceny dálničních známek se příští rok zvyšovat nebudou. Ministerstvo dopravy ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily ale z návrhu vypadlo. Hrozilo by totiž ohrožení dotací z Evropské unie.
9: Morava aktuálně.
7: Karviná podporuje sociální oblast a letos tak rozdělí více než 9 milionů korun organizacím, které ve městě zajišťují sociální a návazné služby. Více nám k tomu doplnila mluvčí radnice Monika Danková.
10: Město vyhovělo 55 žádostem o dotaci. Žádosti posuzovala sociální komise, která hodnotila především potřebnost jednotlivých služeb i počet klientů. A zaměřila se také na to, jaký má služba skutečný dopad na lidi v Karviné a jak je pro ně důležitá.
7: Staroměstská kasárna v Olomouci čeká proměna. V objektu vznikne pobytové zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Plánovaná rekonstrukce rozlehlé budovy na sociální zařízení se 130 lůžky bude stát desítky až stovky milionů korun. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Hrát se začne v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.

0: Posloucháte Ostrý budíček na rádiu Čas Rok, no a my půjdeme splnit jeden takový malý slib, který tady zazněl před několika minutama. Říkali jsme, že i dnes se podíváme do hudební historie.
1: Tak pojďme na to, nejdříve rok 1966. Právě tehdy The Who měli hrát v klubu Thick Ricky v Anglii, jenomže co se nestalo, John Entwistle a Kid Moon se zdrželi někde v hospodě, dali si pár žejlíků piva navíc, no a proto si Pete Townshend a Roger Daltrey museli vypůjčit basáka a bubeníka z jedné místní kapely. Což o to, pánové slavili celkem úspěch, dařilo se jim, ale celé to mělo takovou nešťastnou dohru, kdy se totiž opozdilci vrátili, tak se neuvěřitelně porvali. A to dokonce tak, že Townshend mlátil Mooda jeho vlastní kytarou po jeho vlastní hlavě. Entwistle i Moon z kapely dokonce odešli, ale za týden, až obě hlavy vychladly a možná se ji trochu zotavili po těch zraněních, tak se do sestavy vrátili.
0: Takový team building. No, kapela, o které budeme mluvit teď, tak to je podle mě úplný opak, tam nevíme, že by se někdy takhle nějak pánové porvali, naopak, to je soudržná parta už mnoho, mnoho let. Řeč je o skupině U2, kteří 20. května 1997 natáčeli v Kansas City klip k písni Last Night on Earth. No jenže kvůli tomu nechali zavřít 5 pruhů silnice, čímž způsobili poměrně velkou zácpu dopravní. No a jedno auto, které se snažilo vyhnout kameramanovi, tak to dokonce najelo do výlohy.
1: Škoda, že to není v tom klipu. No já přidám ještě pohled na hitparádu a přesuneme se do roku 2006.

0: Fanoušci a znalci už určitě poznali, jedná se o kapelu Tool, která dobila za svým albem Ten Thousand Days vrchol žebříčku časopisu Billboard. Mimochodem číslo v názvu tohoto alba má, řekněme, takový hluboký osobní význam pro zpěváka Maynarda Jamesa Keenana a odkazuje na jeho matku, Judith Mary. Ostatně, tahle ta fošna je nabitá plnými různých jinotajů, rozkrytých významů a matematických hříček. No a... Ale víte co, ono to je docela na dlouhé povídání, které spolu můžeme absolvovat zase někdy příště.
1: Řekni.
0: Neřekne to fakt dlouhé, kamarád.
1: Tak dobře, tak tím pádem uzavíráme dnešní pohled do hudební historie. Pojďme se věnovat další muzice.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro Budíček na rádiu Čas Rock. Voices in my head.

0: Nezastupitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
4: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na Slezskafest.cz.
5: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
6: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
6: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
7: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
8: Zdravíme všechny rockery a metalisty a všechny vás chceme pozvat k nám do rebelského baru.
9: Dneska se podíváme za Iron Maiden nebo vás pozveme na koncert skupiny Korn.
8: Ale samozřejmě toho bude víc, takže si nezapomeňte naladit od 19 hodin rádio Časrock
9: anebo v 8 večer televizi Rebel.

0: Mám to tady zase nějak bzučí? Čím to bude?
1: Aby tě zase něco nepíchlo.
0: Ne, já si dávám pozor. A to byl kaktus, jako, ten půjde, ti říkám. No ale se hlavně budeme věnovat tomu, co píchá, co dokáže v létě hlavně lítat, a když to budete zlobit, tak se vám právě odvděčí žihadlem včeličky. Už jsme to zmínili, právě 20. květen je totiž Mezinárodním dnem včel. No a při této příležitosti jsme tady natrefili i na pár zajímavých věcí ohledně včeliček.
1: Ale je docela možné, že se mezi posluchači čas roku najde nějaký zapálený včelař. Takže vlastně pro něj to, co budeme říkat, nebude až a možná takové překvapení. Ostatně se dívám na náš WhatsApp, tak před pár minutami zde přistálo video od Pepy, který posílá obrázky svého úlu a je na něm vidět, proč se právě říká pilný jako včelka. Ale já jsem třeba donedávna neměl ponětí o tom, že jedna včela za svůj život zase tak moc jako by medu nevyrobí. Jedna včela si za svůj život zaslouží, nebo ona se zaslouží o necelou jednu kávovou lžičku medu.
0: Tak
1: necelou,
0: jo, tak vem si, že ten zásobník nemá moc velký. Ono takhle, ono záleží, jak kolika let, nebo no, let, nevím, jakého věku se ta včela dožije. Protože u nich panují poměrně přísná pravidla. Mě pobavila jedna věc, taková kuriozita, že včely vlastně chlastají. Ono, že si je, říká se pilný jako včelička, to je samozřejmě pravda. A i ty včely se sem tam potřebují dát voraz. Takže když některé včely narazí během svých toulek na fermentovanou mízu stromu, která obsahuje alkohol, no tak prostě jim to nedá a taky si trošku dají sosat, že jo. No a ten efekt je podobný jako u lidí, to znamená, začnou se vrávorat, ty manevrovací schopnosti jako nejsou úplně ideální a během letu tak naráží do různých věcí. Takže když do tebe někdy narazí včela, tak možná víš proč, jo. Ty prostě ožrala.
1: Tam se střetnou dvě stejné síly.
0: Ale jako pozor, to není sranda.
1: Jak já, tak včela se snažíme sami sobě vyhnout, ale stejně do sebe narazíme.
0: No a teď záleží, jestli dopadnete taky podobně, jo? Protože taková ožrala včela, když se dostane zpátky do úlu, tak má problém, opilé včely nejsou tolerovány a ty střízlivé kolegyně je normálně na tvrdost baví nohou a taky je na místě popraví.
1: Nekecej. Tak to se nevyplatí.
0: No.
1: Něco mi to připomíná.
0: Jo. Dobře.
1: Já nevím, jestli to stojí za to kocovinu, ale takové usouhold přírodní zákony, které naštěstí lidé nepraktikují, i když by někdy asi doma chtěli, a tak si tento svátek můžeme užít třeba co? S medovinou.
0: Já to nemám rád.
1: Ne? Je to moc sladký na tebe. A s muzikou?
0: To je lepší.
1: Powerwolf?
0: To je lepší. Rád.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Jo, dalším dnem dnes pokračují bitvy na mistrovství světa ve Švýcarsku. Takže kromě toho, že mohou fanoušci ve fanzónách utrácet za nějaké dresy, šály, čepice, nebo třeba dát si pivko za nějakých 180 korun, jak jsem si dočetl. Klobáska za 210.
2: Jedna?
1: No, jedna. Ale nevím, jak velká teda.
2: S hořkicí?
1: S chlebem. A brý to dávají na plastové tácky.
2: Fuj, že jim není hamba.
1: Zálohované brý teda, když se vrací. Nejenom kalímek od piva, ale tohle stranu. No ale k tomu všemu samozřejmě mohou sledovat další porci zápasů, včetně hráčů České republiky.
2: Muzika může i trošičku napovědět, kdo bude tím dalším soupeřem a budou tím hokejisté ze země kvalitních těstovin a pizzy. Také Erose Ramazotyho, český nároďák půjde do zápasu v roli favorita a ve svém čtvrtém utkání na šampionátu vyzve Itálii. To zatím nepřekvapila a všechno dosavadní klání prohrála a když se dívám na poslední vzájemný duel, tak k němu došlo na mistrovství světa před 7 lety, kdy Česko porazilo Itálii a to drtivým výsledkem 8-0.
1: No tak snad se zase dneska nedočkáme další senzace v tomto utkání. Já myslím, že jedno Slovinsko stačilo. Mimochodem, když tady zmínil Slovinsko, tak ti včera zase kousali a potrápili naše tady sousedy Slováky. Mm. Ten zápas šel nakonec až do prodloužení, ve kterém Slováci vyhráli. No. Ale jako banka na to.
2: Zřejmýma ušima, že jo? 5-4 to skončilo na nájezdy až.
1: Ano.
2: Čeští hokejisté se budou určitě chtít spolehnout třeba na Matěje Blimla, který zastává v tuto chvíli pozici nejproduktivnějšího hráče. Za dva zápasy, do kterých nastoupil, vstřelil dvě branky a u jedné asistoval. No a díky němu drží aktuálně Češi třetí pozici v tabulce se ziskem 7 bodů.
1: Tak snad to bude 10 bodů po dnešní.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky. Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Zahrady Hany.

0: Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hannis.cz.
1: Hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
2: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
3: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: týdne.
1: Hej, plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
2: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní single Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Tak musím říct, že pohled z okna je po dlouhé době zase takový příjemnější, venku nám svítí sluníčko, já doufám, že už se to teda udrží. Každý mi to slibuje, že prý teď už to bude fajn, ale já už to tady jsem začal tak jako čtyřikrát a pak vždycky přišlo nějaké ještě chladnější počasí, no.
1: Tak snad už nebude sněžit.
0: No to snad ne, no teda jako venku se fakt dívá pěkně, až tak pěkně, že jsme si to tady zadělali žalusiema. Aby nás to neobtěžovalo. Věřím tomu, že obtěžovat vás nebudeme ani my po 8. hodině, kdy se budeme samozřejmě věnovat dnešnímu tématu, čím jsou včeličky, anebo otázka, čím si oslazujete život. No ale také nás čeká pohled ještě jednou do kalendáře. A to z důvodu svátku.
1: Mm.
0: Co budeme slavit? Zapít medovinou? Vodkou?
1: No, každé budle chuti samozřejmě.
0: Dozvíte se proč, ale hlavně se dozvíte taky, co nám bude hrát po 8. hodině. Takže, co máš na skladě?
1: Třeba Fozy.
0: Jak to hraje u protinožců, to zjistíme s kapelou Airborne.
1: A osladit život si můžeme také s pomocí kapely Boston.
0: Gavelšík Jan, to je jméno muže, který na vás bude promlouvat už za pár okamžiků, protože pro vás nachystal další porci zpráv a k tomu určitě přihodí i přehled dopravního servisu.
1: To bude takový bombónek.
0: Ano, bon.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dech.cz. Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma skladem za super ceny.
7: Stavebniny Janík.
6: Rádi vám poradíme s výběrem.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Vážná nehoda se stala v Ostravě na Plzeňské ulici za Dubinou ve směru na Mošnov u Nové Bělé. Tady osobní auto srazilo motorkáře, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Opavě na křižovatce ulici Vodní a Ratiborská. Problémy jsou i v Havířově v ulici Chrpové, i tady bourala dvě osobní auta. A vážná nehoda se stala taky v Rožnově pod Radoštěm v ulici Hradišťko, tady osobní auto srazilo chodce.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré středeční ráno, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Superdávka se odkládá. Příspěvek, který nahrazuje dávky na děti, bydlení a další, se z původního květrového termínu odložil. Příjemci dosavadních podpor, kteří o superdávku požádali do konce minulého roku, obdrží pomoc poprvé v srpnu.
11: Morava aktuál.
9: Opava zvažuje dostavbu Slezského divadla na Horním náměstí. Přesunout by se tu mělo zázemí souboru, a to dílny, prádelna anebo depozitáře. Pro tyto účely divadlo zatím využívá budovu na ulici Rybí trh, která je ale ve špatném technickém stavu. Kroměříži bude parkování jednodušší a přehlednější, a to díky informačním panelům. Město nechá chytrým systémem monitorovat parkoviště ve městě. Podrobnosti dodává místostarosta Jan Hebnar.
12: Město Kroměříž tyto parkovací cedule nemělo. Do konce června se ta situace změní a budeme instalovat první parkovací cedule, které budou aktivně ukazovat počet volných parkovacích míst. V první fázi budeme měřit počet parkovacích míst na Velkém náměstí a na Riegerově náměstí. Pokud se to vyhodnotíme tak, že to skutečně přispívá k usnadnění parkování Kroměříži, budeme dál tento systém rozšiřovat například na Vejvodnictví.
9: Nymburští basketbalisté po třetí porazili v semifinálové sérii Opavu. Na jejím hřišti vyhráli 95-67 a dál míří za 21. ligovým titulem. Postup do finále můžou úřadující mistři spečetit v opavské hale už dnes. Čtvrtý duel začne v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje Středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
13: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Také 13 minut po 8 raní ladíte frekvence rádia Čas roku, Ostrý budíček v podání Ivorošky a Tomáše Michalíka. No a my se zde dneska věnujeme včelkám a zároveň pokládáme základní otázku, čím si vy jako rokeři oslazujete život.
1: Tak je to určitě třeba, protože ten život kolem nás dokáže pěkně zhoršknout, to jsme se mnozí přesvědčili více či méně. Takže otázka je jasná a reagujete, třeba Ander to vidí jasně, jedině prací a prací, tam mi osladí život. Což by samozřejmě bylo fajn, akorát, že vůbec, protože si samozřejmě dělá srandu, takže pivo, to je jako dobré sladidlo teda. No a Honza ten to vidí obdobně a možná trošku více, protože ten si to dokáže oslavit Johnny Walkerem a Radagastem a vyhrožuje, že na Kamenitém se všichni přesvědčíme.
0: Není sladkost jako sladkost.
1: Není.
0: Naše děti se třeba nemohou nabažit nutely a tady těch oříškových různých mazanic.
1: Tak když se to sem tam koupí, tak to se snažím schovat, ale oni asi mají radary nebo co, protože jo, to vždycky najdou.
0: No.
1: To začnu schovávat do šuplíku s prádlem asi, nebo já nevím. No.
0: Asi tak, no. Každopádně s touhletou otázkou jsme se vydali i za vámi do ulic, tak si pojďme poslechnout vaše odpovědi na otázku, čím si oslazujete život.
2: Knopr s oříškový. Sladkost žádná, já si radši zapálím cigaretu.
3: Čokoláda.
4: Je výborný zákuseček, jako nějaký v kavárně, miluju úplně super, kávičku, vínečko a je to.
5: Desítka nebo dovánská, hlavně, že je to pivo kvalitní.
6: Čokoláda.
7: Zavařeniny, nejvíc buchty.
8: Já miluji sladkosti a nejraději mám mléčnou čokoládu s takovýma těma velkýma oříškama.
9: Já mám ráda pivo.
10: Nejsem zrovna jako na sladké, vyhýbám se toho, spíš miluju takové to slané, jako neudalám čipsy, arašidy a tady tyhle záležitosti.
0: Mě tam zaujala hned ta první adeptka, která, a to nevím, jestli jsem rozuměl, ale řekla konoprs.
1: Já jsem se to snažil dát do Google, mi to
0: konoprs oříškový, co to je?
1: Koňopes mi to našlo tady, tak maximálně, nevím.
0: No a pak taky byla dobrá paní, co říkala jedině pivo.
1: Ano.
0: Dobře, to byla
1: a
0: taková rázná.
1: A pán, co sladí čipsama. No takže vidíte, sladit se dá čímkoliv, možností je celá řada, takže nám dejte klidně vědět na WhatsApp nebo SMS, nebo klidně nahrajte hlasovku, ať se k tomu dostaneme.
0: No a takový Airborne, tak ti si život oslazují levným vínem a ještě levnějšími ženami. Alespoň o tom složili následující písničku.
1: Dle uvážení každého, jo.
11: Posloucháte Ostrý budík.

0: Tak tahle slaďárna se náramně hodí do našeho repertoáru a hlavně k tématu, který tady dneska s Tomášem pitváme.
1: Jako med?
0: Med, sladký jako med.
1: Ano,
0: dáme
1: samozřejmě.
0: Si Nazaret.
1: Dobře.
0: No pokud jste si už dneska po ránu prohlíželi váš nástěný nebo stolní kalendář, tak možná neuniklo vaší pozornosti, že svátek má Zbyšek, si také dneska může oslavit život. Jedná se o mužské jméno slovanského původu, které je oblíbené především v Polsku. No a v rámci podružných variant se vyskytuje také jakožto třeba Zbyhněv, anebo Zbyslav.
1: No u nás je tohle jméno spíše méně používáno, o čemž svědčí i to, že my jsme dneska nenašli nic k tomu, co bychom si tak hledali, že bychom my tady něco vymysleli teď a zaspívali.
0: No tak v rychlosti mě nenapadá žádný rým.
1: Ne, jako třeba Zbyněk, to není.
0: Peliněk.
1: Dobře, jo. To se sám zasek teďkom znovu. No, dobře, tak máme svoje limity. Nicméně můžeme dodat, že...
0: Zbyšku, porej mi hrušku. Ne?
1: Šišku,
0: a to je lepší.
1: Dobře.
0: OK, dobře. No ještě tak jsme... vyšperkujeme ještě.
1: Do konce hodiny něco vymyslíme. Nicméně Zbyšek na tom není úplně nejhůře, protože ještě méně frekventovaná jména jsou Hvězdoslav a Hvězdoslava, už to tady dneska zaznělo. Mm-hmm. I tohle bychom kdysi našli v kalendáři.
0: Existuje někdo takový, myslíš?
1: Už ne, ale existoval a to bylo velice známé jméno, byl to pan doktor MUDr. Hvězdoslav Stefan, což byl chirurg a spoluzakladatel československé dětské chirurgie. On zde byl v roce 2009. Takže minimálně jeden slavný Hvězdoslav tady určitě byl.
0: Pěkně, pěkně. Mm. No pokud se nějaký najde mezi vámi, posluchači rádia Čozorku, klidně dejte vědět, budeme rádi. Možná odměníme něčím, písničkou na přání, nebo tak.
1: Minimálně. No a za malou chviličku si dáme ještě další údaje, které dnes můžete klidně oslavit, anebo sežrat.
0: Přesně tak, do té muziky se napapáme Jakers, anebo Boston.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 Gambrinus 10 půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující Arsi Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
7: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
8: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: Stále máme na programu středu 20. května, aktuální čas, 8 hodin 37 minut, 15 vteřin. A o tom, kdo dneska slaví svátek, už řeč byla. Ještě jednou teda přejeme všem Zbyškům alles Gute. Ale kromě jmenin se dá jako vždy oslavit i něco, řekněme, extra. No a k tomuto účelu zde můžeme nabídnout, tuším, že tři svátky. Tím prvním je Mezinárodní den metrologie, což je vědní obor, který se zabývá měřením různých technických a fyzikálních veličin a dá se říct, že vlastně oslavuje systém různých jednotek.
1: A víš, jak říkají, čtvrtlí bráku se sejrem.
2: V Paříži?
1: O němu neříkají čtvrtlí brák se sejrem.
2: Ne, mají tam metrický systém, věděli by Kulovice, to čtvrtlí brák.
1: Tak jak teda?
2: Říkají mu Royal Sear.
1: Royal Sear.
0: Tak přesně takhle bych to oslavil dneska, nějakým Royal Searem.
3: Klidně ho slav. Mimochodem máme taky den s podtitulem Staň se milionářem, což je určitě věc, která napadla. Jen tak každého v životě, každý by to chtěl, ale ono se to hůř provede, i když svého času ta možnost byla i skrze televizní obrazovky, protože i u nás probíhala světoznámá soutěž.
0: Tak těch vědomostních soutěží je celá řada ještě v dnešní době, kdy si můžeš přijít na slušný balík,
3: že jo? Já si myslím, že je otázka času, kdy se vrátí i tahle originální věc. Otázka je, o kolik se bude hrát v dnešní době, kdy všechno porostlo. Milion už bude málo.
0: No, chcete být multimilionářem? A to mi nestojí za to. Takových už je. No a také slavíme Světový den včel, o čemž vlastně hovoříme dneska už od rána.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 20.

0: Chce, když něco, tak Allegro. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kadesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesíť za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz, Centrum Moravia Sever.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
4: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
5: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Ostrý budíček pro dnešní den zapisuje další kapitolu. No a ještě předtím, než nám tady na dveře začne klepat Honza Prokeš, tak nám na dveře klepe poslední hodinka pro dnešní den.
1: No a jako ochutnávku z toho, co zazní, si můžeme nabídnout třeba Incubus.
0: Určitě zazní také pánové z kapely Amorphis.
1: A peckou Holy Smoke si střihnou Iron Maiden.
0: Než ovšem nastane tato hudební směsice, tak si slovo vezme Honza Gavelčík. Je čas na další zprávy a možná taky houkneme, jak to jezdí.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
7: Máš to vysoko. Máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
9: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
10: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
11: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
12: Velké problémy jsou stále v Ostravě na Plzeňské ulici, na výjezdu z města ve směru na Novou Bělou. Tady osobní auto srazilo motorkáře, nehoda je bohužel se zraněním. Bouračka nás potrápí taky ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v ulici Zámecké. Osobní auto tu narazilo do svodidel. Dvě auta bourala v Havířově v ulici Chrpové. S komplikacemi musíme počítat i v Kroměříži v ulici Kojetínské. I tady se srazila dvě osobní auta. A vážná nehoda se stala v Rožnově pod Radoštěm v ulici Hradištko. Tady osobní auto zrazilo chodce, na místě jsou záchranáři.
13: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Dobré středeční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zájem o elektromobily v Česku rychle roste. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojedin. Může za to i zdražování pohonných hmot a přibývá i řidičů, kteří můžou k dobytí auta použít elektřinu z vlastní fotovoltaické elektrárny.
14: Morava aktuál.
12: Parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je nově spoplatněné. Za stání tu řidiči zaplatí 10 korun za hodinu, maximálně však 60 korun denně. A ti, kteří využívají MHD, tu dají za celý den jenom 10 korun. Jihomoravský kraj i letos spouští oblíbený program na podporu venkovských prodejen. Letos má na jejich záchranu vyčleněno 3 miliony 800 tisíc korun. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
15: Obchody na malých vesnicích jsou často i společenským centrem, kde se lidi potkávají. Bez podpory by ale mnoho malých prodejen v obcích do 1000 obyvatel zaniklo. Cílem dotačního programu je tak udržet kvalitu života na venkově. Dotace míří tam, kde v obci funguje pouze jedna jediná prodejna potravin.
12: České hokejisty čeká dnes na mistrovství světa další soupeř. Hrát budou s Itálií. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Zápas začne už 20 minut po 16. hodině. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční teď už dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
13: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: Tak právě nám dohrála kapela, kterou asi netřeba dlouze představovat. Ohle byly Black Sabbath a kousek z roku 1970, nazvaný Iron Man.
1: No a dneska je to shodou okolností přesně 28 let od nešťastné události s dobrým koncem. Bubeník Black Sabbath Bill Ward dostal v roce 1998 přímo během zkoušky infarkt. No a musel být následně převezen do nemocnice. On od té doby na tom není sice zdravotně úplně nejlépe, ale přesto tenhle ten týpek má velmi tuhý kořínek a na začátku května oslavil své, pokud dobře počítám, 78. narozeniny.
0: No tak my mu určitě na dálku ještě přejeme vše, ne? A když jsme u těch oslavenců, tak vlastně můžu vzpomenout i dnešního, kterým je Michael Stanne. Známé jméno švédské metalové scény, borec s pjatý s kapelem je Hammerfall in Flames, ale hlavně Dark Tranquility nebo v posledních letech také The Halo Effect. Dnes má 52, takže i jemu přejeme všechno nej.
1: Přesně tak. No a na řadě je potomek slavného rodu Wolfgang van Halen, ten pro změnu oslavil narozenin už v březnu, bylo mu 35 let a dodatečně jemu vlastně můžeme také popřát ještě jednou Alles Gute. A tady je jeho muzika I'm Alright.

0: 9 hodin 20 minut, stále ladíte frekvence Rádia Čas roku a my tady pro vás máme jednu pozvánku na akci, která se už pomalinko listě blíží.
1: Rokové tipy na Rádiu Čas rok.
2: Už zítra bude pořádně horko v ostravském baráku, protože tam vystoupí kapela Abigail, což je japonská grupa měnící trash black, no a momentálně se nacházející v Evropě, kde slaví 30 let na scéně. Tak to přijďte oslavit s nimi, bude to pořádná jízda a hlavně na to nebudou sami, protože je doprovodí Antagonizor, což je zase pro změnu. Kapela z Floridy je taková velice zajímavá, kde jsou dvě ženy a bubeník, který bývá označován jako bubenický otrok, co se navíc představí. No a k tomu je doplní i Hercoga, což je zase ostrá kapela z polského Krakova.
0: Už ty názvy
2: takže
0: jsou, jako pozvánka
2: velice
0: sama o sobě.
2: Zajímavá trojčlenka vystupující zítra v ostravském baráku. No a celá akce začíná v 19 hodin, tak si to zapamatujte.
1: Rokové tipy Rádia Čas rok.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken

0: Startujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
2: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
3: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queeny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Tak jsme si vydechli. Naše dnešní společná jízda dojela do cílové stanice. Ostrý budíček z datem 20. května hlásí finish, konec, vystupujeme, končíme, ukončete nástup a výstup, dveře se zavírají, aby se otevřely, protože zas přijde Honza Prokeš. Tečka.
1: Tečka. Než definitivně přepustíme místo jemu, tak si dáme jednu věc. Podle vás přejí krásný den do studia. Chtěla bych nechat zahrát mé milované Hoveda SK, jen tak pro lepší náladu. Konečně sluníčko, děkuji, s pozdravem Denča Orlová.
0: Takže muzika, která za chviličku na Čas roku zazní, bude zároveň pozvánkou vlastně na 20. ročník kamenité Čas rok festu, který se uskuteční už o víkendu 22 až 23 květen, a to v areálu kamenité, pěkně pod Beskydí. Tady jsou tady Hoveda SK, no a my se uslyšíme zase zítra po ránu. Mějte se, bando, čau.
1: Čus.

0: jezero v Opavě bude znít rokem. Houba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady-hanys.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte

Rádio. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Hra na sílu, když je ta středa, rokeři, týden se nám pomalu, ale jistě dostává do své druhé poloviny. Venku je nádherně, teploměr leze nahoru, co víc si člověk může přát. Snad jen další muziku, se kterou mám do toho našeho společného driveu, kterého vás vítá nejtěžší váhová kategorie nachystané, Temple of God. Tak jako Dorian. A nebo Kingdom Come. Tak si na Rádiu Čas Rok budeme určitě hrát Milan Gelnár, tak ten nám přinese svoje horoskopy a Honza Gavelčík, tak ten přichází pro změnu se zprávami. No a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Hledáte jistou práci?
7: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
6: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
7: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
8: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás. Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
9: Aktuálně se zdržíme ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. V ulici Zámecké osobní auto tady narazilo do svodidel. Nehoda se řeší taky v Kroměříži v ulici Kojetínské, kde se srazila dvě osobní auta. A vážná bouračka se stala v Olomouci v ulici Hinajzově. Tady osobní auto srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři.
10: Radio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré středeční dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na českých železnicích se dál umírá ve velkém. Loni na kolejích zemřelo přes 220 lidí a z toho více než 3/4 byly sebevraždy. Správa železnic proto spustila preventivní kampaň. Tam, kde se umírá nejčastěji, umístila sedule s krizovou linkou.
10: Morava aktuálně.
9: Karviná podporuje sociální oblast a i letos tak rozdělí více než 9 milionů korun organizacím, které ve městě zajišťují sociální a navazné služby. Více nám k tomu doplnila mluvčí radnice Monika Danková.
11: Město vyhovělo 55 žádostem o dotaci. Žádosti posuzovala sociální komise, která hodnotila především potřebnost jednotlivých služeb i počet klientů. A zaměřila se také na to, jaký má služba skutečný dopad na lidi v Karviné a jak je pro ně důležitá.
9: Zlín se chystá na galerijní a muzejní noc. V pátek se do ní zapojí Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajské galerie výtvarného umění i řada dalších galerií a institucí ve městě. Návštěvníky bude mezi jednotlivými místy vozit historický autobus. Nymburští basketbalisté po třetí porazili v semifinálové sérii Opavu. Na jejím hřišti vyhráli 95-67 a dál míří za 21. ligovým titulem. Postup do finále můžou úřadující mistři spečetit v opavské hale už dnes. Čtvrtý duel začne v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, máme středu, no a tak se pojďme s Milanem Gelnarem na Rádio Čas Rock mrknout, cože nás čeká.
1: Středa bude energeticky hodně náročná. Na nebi jsou silné hvězdné aspekty problémové, konfliktní, které mají původ v oblasti karmických událostí, což znamená, že na nás budou dopadat důsledky z předchozích dávných rozhodnutí a znova se tak budou nabízet k řešení. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozy budou charakterističní svou neústupností až umanutostí. Pany mohou být poněkud nervní a býkům bude skvěle fungovat intuice. Váhám by si měl dařit ve všem, až sáhnou. Vodnáři budou hýřit energií a tahem na branku a blíženci mohou vydávat větší množství energie, mnohdy však nesprávným směrem. Draci mohou podléhat chmurám a melancholii. Štírům by měla skvěle fungovat hravá sexualita a ryby by měly mít pro opačné pohlaví záhadnou přitažlivost. Lvy mohou zažívat větší množství šťastných náhod. Berani budou disponovat velkou energií a střelci se mohou potýkat s množstvím zmatků a zmatečných událostí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

0: Na rádiu Čas Rok něco pro všechny milovníky jedné stopy od kapely Dorian, se kterou jsme si na pár minut vychutnali ten pocit, jaké to je mít pár válců pod sebou. Kdo ví, možná, že v tom nadcházejícím víkendu chystáte osedlat to své brko, tak se pochlubte, na čem rokeři jezdíte. WhatsApp Rádia Čas Rok je vám plně k dispozici, tak můžete posílat fotky těch vašich krasavic a já vám k tomu budu dál hrát, a to Kingdom Come, kteří přijdou na řadu za malou chvíli. Tak dobré dopoledne, přátelé, a hlavně kola Madalu.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Co to je?
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
8: Na ťukance a škrábance Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level, protože styl dělá rozdíl. Benkolor, váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
9: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
10: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vixlivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrusher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: Psaná fixa. No a my na rádiu Čas rok budeme v tom českém jazyce ještě pokračovat. Mám na drátě Aleše, čau.
1: Čau, zdravím všechny posluchače Čas rok.
0: Nazdar, my tebe zdravíme, taky za volant, jak je slyšet, že jo?
1: Je tak, za volantem, furt se fachčí.
0: Kde, co,
1: a
0: jak?
1: Tak teď se pohybují někde na 48. Jedu směr Palačov a píseň bych chtěl hodit všem firesťákům, co mě poslouchají, Honzovi do Opavy, jestli mě slyší. Ondra Rusňáček jmenovitě, on ví, proč mu to přeju. A pak všem chlapům na stavbách a tak, co musí makat prostě. A všem lidem, co při mě stáli v těžkých chvílích.
0: Aha, řekl jsi úplně všechno.
1: Jak se nedaří a prostě hlavně všem posluchačům, ať to všichni v pohodě.
0: Dobrá, já jen doplním, že jsi vybral Daniela Landu, tobě přejeme šťastnou cestu, měj se krásně.
1: Díky moc, čau. Mějte se, čau.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
5: Cashback!
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
7: Rádio Čas Rock.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

0: Aro 36 108. Taková je hudební nabídka Rádia Čas Rock a k tomu si tak trošku osladíme život. Jak a proč, tak to se dozvíte po zprávách, které přináší Honza Gavelčík a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny
7: Janík. Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Havířově v ulici před tratí. Osobní auto zde srazilo chodce. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz ve Vsetíně v ulici Rokytnice. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři zasahují také v Olomouci na Hinajsově ulici, kde je jeden jízdní pruh uzavřen. Osobní auto tady srazilo chodce. A v Brně jsou dopravní komplikace na Žabovřeské ulici, kde je neprůjezdný jeden jízdní pruh. Policisté tady vyšetřují nehodu nákladňáku a osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Radio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré středeční dopoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ceny dálničních známek se příští rok zvyšovat nebudou. Ministerstvo dopravy ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily ale z návrhu vypadlo. Hrozilo by totiž ohrožení dotací z Evropské unie.
12: Morava aktuálně.
11: Dobrovolní hasiči v Ostravě mají nové cisterny. Získali je celkem 4 jednotky, a to v Radvanicích, Koblově, Hřmanicích a Antošovicích. Další 3 jednotky auta dostanou v následujících měsících. V Kroměříži bude parkování jednodušší a přehlednější, a to díky informačním panelům. Radnice nechá chytrým systémem monitorovat parkoviště ve městě. Podrobnosti dodává místostarosta Jan Hebnar.
13: Město Kroměříž tyto parkovací cedule nemělo. Do konce června se ta situace změní a budeme instalovat první parkovací cedule, které budou aktivně ukazovat počet volných parkovacích míst. V prvním fázi budeme měřit počet parkovacích míst na Velkém náměstí a na Riegerově náměstí. A pokud se to vyhodnotíme tak, že to skutečně přispívá k usnadnění parkování v Kroměříži, budeme dál tento systém rozšiřovat například na Vejvanovské.
11: Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Hrát se začne v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje středeční dopoledne s Hanzem Prokešem.

Dívám se na rozpis letošního ročníku festivalu Rock Castle, na kterém by měli Dynasty dostat prostor ve čtvrtek 13. srpna těsně před 19. hodinou. A je docela možné, že nejen tuto partu budete mít možnost vidět na vlastní oči, aniž byste zastupné museli něco zaplatit. Na rádiu Čas Rock si totiž v každém týdnu hrajeme soutěž s názvem Tajné úterý, ve které jde právě o vstupenky na skvělé akce. Takže pozorně poslouchejte naše vysílání, protože by byla velká škoda o to přijít. Tak jako další muziku, kterou si mezi sebe rozdělí 6AM a taky formace Free. Radio.

0: Toto byly 6 AM a my se teď přesuneme na Facebook Rádia Čas Rock, kde se vás dneska ptáme, čím si rádi oslazujete život. Martin píše, že jedině prací, ale je u toho samozřejmě smajlík, vede u něho pivíčko. Podobně na tom Honza, který ten penivý mok doplňuje Johnny Walkerem, a je tady celá řada dalších vašich komentářů. Klidně se nám svěřte, jak na náš Facebook, tak třeba na WhatsApp s číslem 725331155, čím sladíte vy, no a od nás na oplátku Breaking Benjamin třeba s Nirvánou. Možná jste to špatně pochopili, ale to úplně jedno. Čím sladíte, cukr, med nebo něco úplně jiného, šťávička. No, klidně se, klidně to tam hoďte.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
6: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Zed a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je Rádio Čas Rock.
7: Zdravíme všechny rockery a metalisty a všechny vás chceme pozvat k nám do rebelského baru.
8: Dneska se podíváme za Iron Maiden nebo vás pozveme na koncert skupiny Korn.
7: Ale samozřejmě toho bude víc, takže si nezapomeňte naladit od 19 hodin Rádio Čas Rock
8: anebo v 8 večer televizi Rebel.

0: Mick Jagger teď tady u nás na rádiu Čas Rocha, já mám na drátě Dušana, zdravím tě, ahoj.
1: Čau, zdravím ze sídla Temnoty, Honzo, takže chtěl bych zahrát od Akceptu liveko, že jsme to nemohli na podklebě, mě pro tebe, pro celé úžasné rádio Čas Rok, zdravím rokovou rodinu, samozřejmě jim upřímně závidím na Kamenité v pátek, tak ať se mi v pořádku vrátí, hlavně letos, já se osobně znám, kdybych já jel, tak mám problém se vrátit. Možná do Karbašů, všem na pohodu, všem stavařům, všem řemeslníkům, ať si užívají fajn středu, počasí je super, dodržují pitný režim.
0: Tak. My dneska řešíme, čím sladíme. Tak, co ty dáváš do čajíčku, do kafička?
1: Do kafička dávám to, rum.
0: Ano.
1: Do čaje slivovice, pokud je domácí. No a Roman z Kamene dával do piva zelenou, magický oko.
0: Takže prostě cukr ani sirup nepoužíváš.
1: No citron spíš a zázvor.
0: Tak se ti aspoň nekazí zuby. Fajn, tak velké díky za zavolání, měj se hezky, čau.
1: Bozom, co měj se, čau. Rádio.

0: Radio. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
8: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
9: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz, Centrum Moravia Sever.
10: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbu.

0 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Já myslím, že skvělý závěr hodiny, co říkáte. Disturbed těsně před 12. Jestli máte před sebou oběd, dobré chutnání. No, my vám k němu taky něco nabídneme. Třeba Xtreme, civilní obranu. A nebo Firehouse. To je jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas rok už v tom dnešním odpoledni zazní. Tak si nechte chutnat a pěkné odpovinčuju.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v obci Havířov na ulici před tratí, kde se bouralo. Nehodu nám hlásí Brno z ulice Žabovřeská a také Olomouc z ulice Hynajsova. I tady tak dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas rok. Zprávy.
6: Krásné poledne. Posloucháte Rádio Čas rok a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Přijímací zkoušky na vysoké školy čekají změny. Ministerstvo školství totiž plánuje zrušit CIO testy a místo toho by si přijímačky připravovaly sami školy. Ty jsou ale proti. Jednotné testy jim prý výrazně usnadňují výběr studentů a zavedení vlastních by pro ně znamenalo vyšší administrativní, personální a také finanční zátěž.
8: Morava aktuálně.
6: Zámecký park v Ostravě Porubě prochází velkou proměnou. Hlavním cílem je změnit funkčnost místa a vytvořit prostor, kde se budou lidé setkávat a odpočívat. Více nám k tomu řekl mluvčí radnice Martin Potipka.
9: Revitalizace zahrnuje výsadbu stromů a keřů, nové veřejné osvětlení a obměnu mobiliáře. V parku budou nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ohniště a informační tabule. Celá novým prvkem, který v parku vznikne, bude altán. Půjde o přístřešek, který je určen k různým kulturním a volnočasovým aktivitám.
6: S dokončením se počítá letos na podzim. Nemocnice ve Vyškově zrekonstruovala dětské oddělení. Mezi změnami je například snížení počtu lůžek, větší otevřenost a prosvětlenost celého oddělení. Rodiče také mohou trávit s dětmi celou dobu na pokoji. České hokejisty čeká dnes na mistrovství světa další soupeř. Hrát budou s Itálií. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Zápas začne už 20 minut po 16. hodině. Tolik aktuální zprávy.

0: Temple Pilot. Tak se jmenovala formace, která nám právě teď dozněla, no a my se pustíme do novinky týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Hej plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
3: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají Rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní single Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Poledním vysílání Rádia Čas Rock dostali prostor Xtreme a před námi jsou Maideni v čele s Brucem Dickinsonem, který spojil síly s vydavatelstvím Z2 Comics. S nimi bude opět pokračovat v tom komiksu Domain Vrch, projekt, ve kterém se opět dostaneme do magie, vědy a tajemství o té nesmrtelnosti. Všechna tady tahle ta nádhera vyjde jako 184 stránkový deluxe svazek, který kromě samotného komiksu nabídne rozhovory, texty mapujícího Dickinsonova turné a tak dále a tak dále. No a jak je vidět, je o to už teď obrovský zájem, takže jestli máte zájem taky, tak si skočte třeba na ty patřičné stránky, kde to všechno najdete. Třeba takový Spark, tam to je i objednání. No, tolik něco málo z toho, co se chystá od Iron Maiden, no a my si je dáme za chvíli v plné parádě. Radio Čas Rock. Radio Čas
1: Rock. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
5: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rokovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
7: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programů pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
8: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
9: Čas

Co dokáže chlap nám teď na rádiu Čas Rok vysvětlila civilní obrana a co si dáme dalšího, tak to už nechám na vás. 725 33 11 55.

0: Jste ve společnosti Rádia Čas Rock, no a já zdravím Kamila, čau.
1: Čau, zdravím.
0: Nazdar, Kamile, tak ty si říkal, že si krásně užíváš toho středečního odpoledne plné sluníčka, co děláš?
1: Pořádky uklízím, to co je takhle to třeba kolem baraku.
0: Jasná zpráva, rádio hraje na plné kule, což je dobře, a ty si vybral Citron Bibítového pánbuk, tak komu?
1: Samozřejmě pro vás do studia, pro všechny rockery, rockerčata a i rockeřice.
0: Aha.
1: No a samozřejmě pro motorkáře, samozřejmě kolama dolů.
0: Ty jsi jeden z nich?
1: Ano.
0: Co sedláš?
1: Hondu Dominator 6 pade.
0: Když se chystáš na silnice?
1: Asi o víkendu.
0: Jo, a počasí má přát, tak kež by to tak zůstalo. Hlavně opatrně, když tak pošli fotečku, protože ty motorky dneska řešíme na našem Facebooku.
1: Aha,
0: tak jo, dobře. Tak velké díky, měj se krásně, čus.
1: Čau.
2: Čas rok. Radio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
2: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Čas Rock. Čas Rock.

První hodina toho dnešního odpoledne to má pomalu, ale jistě za sebou. No a my v těch následujících 60 minutách přivítáme Penny. Sami Allegra. A nebo Roba Zombie. Pak máme před sebou pozvánečku na jednu skvělou

0: Akci a taky si tak trošku zasportujeme, je to opravdu hodně, tak to nebudu zdržovat a pouštíme se do toho. Dobré odpoledne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Hledáte jistou práci?
5: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
4: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
5: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
4: Chci do Tatry.cz.
5: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
8: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v obci Havířov na ulici před tratí, kde se bouralo. Nehodu nám hlásí Brno z ulice Žabovřeská a také Olomouc z ulice Hynajsova. I tady tak dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Nákupní parky v Česku dál přibývají, a to hlavně v menších městech. Na konci loňského roku tvořily téměř třetinu všech moderních obchodních ploch v zemi. Lidé podle odborníků čím dál častěji nakupují blíž domovu. Retail parky proto lákají na snadný příjezd a obchody pro běžné nákupy.
10: Morava aktuálně.
8: Ostrava pokračuje se stavbou dětského centra Domeček. To bude poskytovat péči handicapovaným dětem. Hotovo by mohlo být už do poloviny příštího roku. Vysoké učení technické má v Brně nové centrum. Takzvaná tržnice propojí vědu, techniku a umění. Více nám už prostor představila mluvčí univerzity Kamila Šmítková.
11: Nové centrum bude sloužit veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. Program nabídne přednášky, workshopy, výstavy, konference i neformální setkání. Ambicí centra je stát se důležitou platformou pro dialog o aktuálních společenských tématech a pro sdílení poznání napříč obory.
8: Vznik tržnice je zároveň příspěvkem k oživení významného městského prostoru. Fotbalisté Slavie se po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra potkají s fanoušky přímo na hřišti. Organizovaná oslava titulu na stadionu začne zhruba hodinu po zápase. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slavie pro utkání uzavřené hlediště. Příznivci budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před Fortuna arénou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

Nejen 40 roků třech sester, ale hlavně 15. narozeniny Rádia Čas Rok se budou od 24. července slavit u Opavského Stříbrného jezera. Tam v tento den odstartuje další ročník Holby, který kromě Lou Fanánka a jeho party nabídne Pretty Maids, Aleše Brichtu, Citron a mnoho dalších skvělých kapel. V předprodeji jsou na našem webu stupenky, a to za základní cenu 1299 korun českých, ale vacha, k mání tam jsou i další dvě varianty, jako třeba luxusní VIPky, které nabízí celou řadu vychytávek. Mrkněte a uvidíte. Každopádně to opět bude akce, na kterou se bude dlouho vzpomínat. Pojďme dál. Pain anebo Slady, to jsou pro změnu interpreti, kteří jsou v playlistu nachystání do dalších minut.

0: Čas rok. Kam za sportem?
1: No a my se teď vydáme do Opavy, kde dneska pokračuje semifinále playoff Maxa NBL ligy. Domácí tým na své palubovce od 18 hodin přivítá Nymburk, takže jestli je košíková ten váš šálek čaje, tak máte o zábavu postaráno. Tak jako my na rádiu Čas rok, kde nás za chvíli čekají Skaz on Broadway a taky Lenny Kravitz. Tak dobré odpoledne.
0: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dech.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
8: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
9: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
10: Nová tvář televize Relax.
11: Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Tak, dneska na mistrovství světa nás čekají opět 4 zápasy, ve kterých si to český výběr rozdá s Itálií. Úvodní boje bude vhozené za 10 minut půl páté a podle posledních informací by měl na ledovou plochu vyjet i Michal Kempný, tak jako Honza Ščotka. Z Itálie jsme se zatím střetli celkem 8krát a pokaždé jsme jim dali na frak. Největší výhra, tak ta byla v roce 2001, kdy jsme jim dali výprask 11-0. Tak uvidíme, jak to dopadne dneska. Každopádně na rádiu Čas Rock budeme tento mač sledovat a o průběhu vás jak jinak než informovat. No ale teď před námi písnička na přání 725331155.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

Sam Heger na rádiu Čas Rock, no a s tou další muzikou, tak s tou jsem měl na drátě Jarka, bohužel signál vypadl, ale to nic nemění na tom, že chtěl Tommyho Johanssona poslat všem, kteří poslouchají rádio Čas Rock. Tak jo, muzika je nachystaná a volume doprava. Čas Rock.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Toto je...
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bozákoník práce.cz.
11: Cashback!
12: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
11: Cashback!
13: Provýrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
14: Volejte bezplatně 800 800 872.
15: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
16: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlad.

rok. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Kula Shaker na samém závěru této hodiny. A na rádiu Čas Rock budeme pokračovat s Foo Fighters. Tak jako Kissing Dynamite. A nebo Rage Against the Machine. Tomu se taky mrkneme do kalendáře, kdože dneska slaví, cože všechno se událo, no a mám pro vás pozvánku hned na dvě zajímavé akce. A v jedné z nich můžeme přímo pomoct i nemocným dětem. Tak si na to počkejte, já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny
5: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
4: Stavebniny Janík.
5: Více na stavebniny@janik.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
9: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Hodoníně na ulici Štefánikova, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Olomouc, ulice Hinajsova. I tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. České stavebnictví prochází velkou krizí. Kapacity stavebních firm jsou plně vytížené a chybí nejen pracovníci, ale také materiál. Developeři proto varují, že tempo výstavby nejspíše nezrychlí a nemovitosti tak budou dál zdražovat.
11: Morava aktuálně.
9: V Kopřivnici přibyly cykloboxy, tentokrát u nového náměstí. Jde o uzamykatelné schránky určené k uschování kol či koloběžek. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice.

0: platí uživatel 10 korun, za každých dalších 12 hodin 20 korun. Po dvou dnech se sazba zvyšuje na 50 korun. Maximální doba úschovy je stanovena na 3 dny, což celkem vychází na 170 korun. Platba probíhá bezkontaktně.
1: Ve městě se aktuálně nachází celkem 14 cykloboxů. Dopravní společnost Zlín Otrokovice postupně obmění polovinu svého vozového parku. V městské hromadné dopravě bude jezdit 50 nových trolejbusů a autobusů. Připravována je také změna jízdních řádů, která začne platit od začátku září. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Hrát se začne v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

Hit. A my se teď podíváme do rokové historie. V roce 1966 Devů měli odehrát v anglickém klubu Tikiriki svůj koncert, ale dva hráči z kapely se tehdy zdrželi někdy v knajpě a proto se Pete s Rogerem rozhodli, že si půjčí basáka a bubeníka z jedné místní kapely. No, když se ti opozdilci vrátili z té knajpy, tak se porvali tak, že se navzájem látili kytarami po hlavách. No a když jsme u těch surovostí, tak rok 1998. Naštěstí na 6 měsíců vězení byl za domácí násilí tehdy odsouzen Tommy Lee z Motley Crue a Lordi v roce 2006 vyhráli soutěž Eurovisions. V roce 1873 Levi Strauss získal patent na džíny a svátek slaví nositele jména Zbyšek. Tak chlapci, za celé rádio Čas Rock. Všechno nejlepší a tady je něco pro vás. Čas Rock.

0: rádiu Čas Rock.
1: Ano, jak slyšíte, jsou tady rokové typy a v nich pozvánka na Jonáškovo zábavné odpoledne, které tuto sobotu vypukne za přispění Turba, Tanyi, Fannyho, Metalindy a dalších vystupujících ve Valašské Meziříčí, tak taky na poslední ročník Kamenitého. Ten odstartuje už pozítří. Jestli ještě zvažujete, jestli jít nebo ne, tak bych si pospíšil, protože zítřkem končí předprodej vstupenek. Pak už budou kmání jen na místě, a to o 2 kila dražší. Jo, a mimo jiné, když mluvíme o penězích, tak si jich tam sebou vemte dostatek, protože místní stankáři nebudou přijímat platební karty. Konec hlášení.
0: Rokové typy Rádia Čas Rock. Čas Rock, Čas Rock.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken

0: 6. května. Kaufland.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Na Ťukance a Škrábance autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level, protože styl dělá rozdíl. Benkolor, váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
5: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž v Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Z a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
6: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

Kiss in Dynamite, je přesně půl třetí, rána už je nachystaná, ale než se vás chopí, tak si ještě na Rádiu Čas Rock zahrajeme podle vás. 725 331 155.

0: Red Hot Chili Peppers tě nás na rádiu Čas Rock dovedli k písničce na přání. Peťo, zdar a sílu.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau. Tak ty ještě furt boucháš, půl třetí pryč?
1: No, máme toho trošku víc, včera jsme to byli jenom dva a dneska je hodně objednávek, takže ještě dokončuju tady něco.
0: Jo.
1: Ale pane, v pátek můžu jít tím pádem, dřív to se bude hodit.
0: V pátek, dřív, co chystáš na víkend?
1: Chystá se sraz s duchem chlazený Volkswagen Brouku a busu a bude to v Kajlovci. Tam určitě všichni víte, kde to je, za Hradcem nad Moravicí, takže kdo pojede kolem, může se stavit podívat.
0: To bude na to koukat. Zajímavá podívaná.
1: Ano, ano, ano.
0: I s přestáním, jo, s občerstvením se všim žili.
1: Jasně, já, občerstvení si každý přinese sám, nebo tam je na místě, jsou tam krásná koliba s papáním a já pouze pivíčko.
0: Rozumím to. Tak jo, takže možná dobrý tip na to, kde strávit víkend. Ale teď AC/DC komu?
1: No, tak vám do radia a všem se poslouchají.
0: Dobrá, tak jo, muzika je nachystaná, já tě nebudu zdržovat z pracovního nasazení, ať to ubíhá, mějte se krásně, čau.
1: Díky, ahoj.
0: A já se taky loučím, rokeři, mějte se nádherně a zítra se na vás budu zase těšit. Čau.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
7: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady-hanys.cz.
8: Když

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika,

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: 7 a jeden provokatér. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, 15 a hodina už klepe na dveře. Středeční odpolední drive je připraven od mikrofona ze studia. Už vás zdraví vaše vrána, půjdu domů asi hned první vstup a pošlapu si jazyk. Ale hlavně středa slavit je třeba a vy víte, co to znamená. Po 15. hodině to tady rozparádí Power Wolf. Taky do 3. A nebo Black Star Riders. Muzika připravená, věřím, že vy taky. Hokejové odpoledne před námi, no je toho dost.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží.

0: května. Kaufland.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás. Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
8: Řidiči, pozor se.

0: Vás rok. Zprávy.
1: Krásné odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. V Česku klesá zájem o pobytové letní tábory. Podle psychologů i jejich pořadatelů jsou zatím obavy rodičů z odloučení a fakt, že nemají kontrolu nad tím, jak se jejich dítě má. Loni přitom byl někde zájem tak velký, že se některé děti na tábor ani nedostaly.
0: Morava aktuálně.
1: Karviná podporuje sociální oblast a i letos tak rozdělí více než 9 milionů korun organizacím, které ve městě zajišťují sociální a návazné služby. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Monika Danková.
2: Město vyhovělo 55 žádostem o dotaci. Žádosti posuzovala sociální komise, která hodnotila především potřebnost jednotlivých služeb i počet klientů. A zaměřila se také na to, jaký má služba skutečný dopad na lidi v Karviné a jak je pro ně důležitá.
1: Uherský Brod plánuje stavbu lávky pro pěší a cyklisty. Ta propojí Slovácké náměstí s centrem města. Překonat by měla vytíženou křižovatku a železniční trať. Příprava stavby zřejmě zabere několik let. České hokejisty čeká dnes na mistrovství světa další soupeř. Hrát budou s Itálií. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Zápas začne už 20 minut po 16. hodině. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: To tak, i dnešním odpoledním drivem bude projíždět hokej, bude taky ne, protože je tady další hrací den 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve Švajcu. Od 16.20 Rakousko, Švýcarsko a taky Česko, Itálie. A večer od 20 hodin a 20 minut Švédsko, Slovinsko a Spojené státy, Německo. Vaše tipy na 725-33-1155. A o výslovnosti jmén už se nebudeme bavit. Nicméně, alespoň chvilku se zase řeší v českém prostoru a hlavně u piva něco jiného než politika. Je to docela osvěžující. Já nabízím muziku, budou Rainbow, dáme si také Iron Maiden, Škvor, třeba i Garyho Moora. Určitě přijde řada i na tu vaši oblíbenou, ale je mi jasné, že od 16.20 to bude úplně jiný program. Ale abyste se nemuseli třeba u toho komentování rozčilovat, tak ideální stav je na obrazovce hokej z repráku Rádio Čas Rock. To zní docela dobře, ne? A jde to k sobě.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

0: Wind, vy posloucháte rádio Čas Rock, no a na silnicích odpolední špička, jak se patří. Mrkneme do Ostravy, protože hned několik hlášek přišlo právě z našeho razovitého města. Všichni jsou tramvaj, křižovatka Českobratrská, nádražní přímo v centru. Buchar dvou osobáků je taky na světelné křižovatce u městského stadionu v Ostravě při zásahu už integrovaného záchranného systému. Ti jsou na místě. No a do třetice taky se měří. Hned dvě místečka, trojnožka, tak ta stojí ve Bratimově a u Faruny, tam je odstavený na klasickém místě trojkový sup alový. No, momentálně teda čeká na kořist, tak machaj, nespadnete do pastičky. Kamilovi a Petrovi díky moc za bonzy, které dorazily na 725-33-1155. Potkáte-li něco i vy, dejte klidně vědět. A ode mě nejenom za volant Mejdni, Škor a také Gary Moore.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
2: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
2: Vašezběrna.cz.
4: Vašezběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas Rock. Čas Rock.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů a to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5 524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6 499 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
2: Rokový festival Carborock 2026.
3: 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
9: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
10: Zdravíme všechny rockery a metalisty a všechny vás chceme pozvat k nám do rebelského baru.
11: Dneska se podíváme za Iron Maiden nebo vás pozveme na koncert skupiny Korn.
10: Ale samozřejmě toho bude víc, takže si nezapomeňte naladit od 19 hodin rádio Čas Rock
11: anebo v 8 večer televizi Rebel.

0: Sraž nás na kolena, tak je škvor, tady na rádiu Čas Rok ve středečním odpoledním driveu, před námi Gary Moore. A pak už vy, 725-33-1155.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

za námi, tady na rádiu Čas Rock ve středečním odpoledním driveu, taky muzika podle vás. Budu citovat, co nám dorazilo do našeho SMS centra. Čau, jestli kdyby šlo něco od Metallica, bylo by to super, protože po včerejším koncertě s návštěvou téměř 90 000 fandů jsem stále v opojení a za další nářez budu rád. Díky, Carlos. No tak Carlosi, teďka nohy hore a jen se ten zážitek zmetli prodluž, protože tady je 5 minut a 10 vteřin. Odpolední.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.
6: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
7: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
6: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
7: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Mimochodem, co pro vás ještě mám? Počkejte si na to, teď jsou na řadě zprávy.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Cashback!
8: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
7: Cashback!
9: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
10: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě, a to hned na dvou místech, kde se bouralo, konkrétně na ulicích 30. dubna a také na ulici doktora Martínka. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Evropská unie chce od srpna zpřísnit pravidla pro obaly. Nově mají být jednodušší a lépe recyklovatelné, aby se snížilo množství odpadu. Tuzemští potravináři i obchodníci ale tvrdí, že na změny nejsou připraveni a žádají odklad. Podle nich by nová pravidla mohla domácnostem zdražit nákupy až o 2000 korun ročně.
14: Morava aktuálně.
12: Ostrava pokračuje se stavbou dětského centra Domeček. To bude poskytovat péči handicapovaným dětem. Hotovo by mohlo být do poloviny příštího roku. Kroměříži čeká řidiče další měření rychlosti. Před rokem byl v místní části Trávník instalován radar, který se osvědčil. Proto radnice počítá s dalším, a to v části Vážany. Pokračuje místostarosta Jan Hebnár.
15: V měření jsme si vyhodnotili, že tam dochází k častému porušování povolené rychlosti, a proto instalujeme radar právě v městské části Vážany na vjezdu do Kroměříže. Očekáváme, že to povede ke zpomalení dopravy a vyšší ukázněnosti řidičů, samozřejmě také ke zvýšení bezpečnosti.
12: Fotbalisté Slavie se po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra potkají s fanoušky přímo na hřišti. Organizovaná oslava titulu na stadionu začne zhruba hodinu po zápase. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slavia pro utkání uzavřené hlediště. Příznivci budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před Fortuna arénou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
13: Odpolední drive.

0: týdne.
1: Hej plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
2: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní single Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: nás a už na 21. května, a to do kina Metropol. Snímek Stav odpojen, autentický akční krátkometrážní film natočený v Olomouci. Tady by to mohlo skončit, protože víc o tom potřebovat vědět nemusíte, zajděte si na to, mrkněte a pak dejte vědět, jak se vám to líbilo, ale přece jenom si tady neodpustím pár poznámek a ještě lákačku pro vás všechny. Co jsme si vlastně, co pro vás, pro nás všechny, co jsme se libovali v akčňácích z devadesátek a vlastně se v tom hrabeme do dneška, protože je to krásná vzpomínka na mládí, aby to jako nebylo úplně o umění, ale bavilo nás to, tak tím víc byste měli chtít se jít podívat do kina, do Olomouce, na tuhletu krásnou vzpomínku. Ale není to jen vzpomínka, najdete tam i autentické záběry z Olomouce, z okolí a hlavně si užijete herecké umění. Dokonce se nebojím říct koncert Andreje Mohylové a taky Alberta Čuby. Takže samotný impresario divadla Mír Čupa Čups v jedné z hlavních rolí. No a k tomu, když přečtete, že tohleto může vzniknout i u nás doma, tak klobouček dolů. 21. května, Metropol, Olomouc. Vstupenky jsou v předprodeji, a to na stránkách olomouckého kina Metropol. A veškeré informace najdete také na webu našeho velkého bráchy www.cazradio.cz. Dobře se bavte.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruska.
6: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rokovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hantr a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
7: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
8: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: No a pak už si vyberete vy. Číslo znáte, SMSky, zprávy na WhatsApp. Klidně tam nechte i hlasovku, anebo zavolejte. 725-33-1155.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Kteří doznívají tady v odpoledním driveu na rádiu Čas Rock, no a tu další muziku, to už bude pro vás, ale nejenom pro vás, vybírá Honza, ahoj. Tak povídej.
1: Ahoj, zdravím všechny v éteru, zdravím rádio Čas Rock a hlavně zdravím mou přítelkyni Andreu a posílám to do Kozlovic, do kuchyně, která teďka momentálně si tam prostě dělá šichtu, ještě prostě musí něco dodělat. Jo, a chtěl bych první zahrát to, co má u srdce nejvíc ráda, a to je to právě to Ronnie Atkinse At The Movies. We don't need another hero.
0: Tak doufám, že proto... si teďka bude broukat na šichtě, protože
1: no,
0: muzika je připravená.
1: No, já taky doufám, že mě slyší, no, že někde ve skladu nebo někde. Byl bych strašně rád, že mě slyší, no.
0: Tak...
1: A taky bych se chtěl ještě na jednu stranu mluvit za... takové nějaké připomínky, které... No je to...
0: Co zprovod?
1: Ale měl jsem nemístné keci, no.
0: Jo, to tak občas mýváte, že jo.
1: Bývá, no, a chtěl bych si tady ním způsobem opravdu omluvit moc.
0: Takže Andy, Honza si teďka sype popel na hlavu, slibuje, jo, že už to už nikdy neudělá, že to bylo naposledy, už to nikdy neudělá a bude hodný a tady je k tomu muzika. Tak Honzo, držím pěsti, ať to klapne.
1: Jo, taky.
0: Měj se,
1: ať nám to holba dopadne hlavně.
0: To teda, měj se, ahoj.
1: Ahoj, díky. Odpoledne.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
1: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
7: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
8: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: vás je Jan Drsan, vy posloucháte Rádio Čas Rok po 17. hodině. V dnešním odpoledním driveu také Chess Kane. Savage Messiah. Nebo Saxon. Ale přátelé, středa slavit je třeba, takže hned jak odpálíme 17. hodinu, tak se vrhneme opět o 25 let zpět do roku 2001. Mám připravené 4 kousky na váš popud, tak se máte na co těšit. Teď ale zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
6: Čas Rok.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
11: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
12: Stavebniny Janík.
11: Rádi vám poradíme s výběrem.
13: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
14: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Orlové na ulici na Olmovci, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také nový čin z ulice Císařská. I tady dávejte pozor, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
14: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Čas Rok a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Spolubydlení je v Česku stále běžnější. Sdílené byty už nevyužívají jen studenti, ale také lidé s nadprůměrnými příjmy kolem třicítky. Za trendem stojí hlavně drahé nemovitosti a zhoršující se dostupnost vlastního bydlení. Majitelé tak čím dál častěji přestavují větší byty na samostatné pokoje pro více nájemníků.
1: Morava aktuálně.
14: Vysoké učení technické má v Brně nové centrum. Takzvaná tržnice propojí vědu, techniku i umění. Více nám k tomu už řekla mluvčí univerzity Kamila Šmítková.
15: Nové centrum bude sloužit veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. Program nabídne přednášky, workshopy, výstavy, konference i neformální setkání. Ambicí centra je stát se důležitou platformou pro dialog o aktuálních společenských tématech a pro sdílení poznání napříč obory.
14: Vznik tržnice je zároveň příspěvkem k oživení významného městského prostoru. Areálu Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava vzniká výzkumné centrum pro materiálový výzkum, nanotechnologie a energetické aplikace. Univerzita ho získá přestavbou objektu N. Objekt z roku 1992 tak čeká kompletní modernizace. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Hrát se začne v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy.

Jasný, že ukaž tu tvoju vzor, jakou tvý reakce této hodinky. Vy posloucháte Rádio Čas Rock. Je tady odpolední drive a protože je středa, tak slavit je třeba. Je květen, tak se brouzdáme rokem 2001, to znamená singly, které letos slaví 25. Já k tomu přihodím to svoje, protože zítra, 21. května, to bude přesně čtvrt století od mé maturitní zkoušky, takže zítra budu mít čtvrt století středoškolské vzdělání. Díky bohu za to, že tehdy na Gimplu nebyla povinná matematika, protože do dneška bych neměla ani tu maturu a to je prostě fakt, tak to je. Na váš popud tady mám několik singlů, o které jste si napsali vy, ať už do mailu v uplynulém týdnu nebo do WhatsAppu a začneme hned dvěma velikány. Jako první nám to odpálí Mick Jagger a v závěsu za ním Ozzy Osbourne. Rok 2001, Jaggerovo čtvrté solové album, mimo jiné si v tom roce koupil své páté Ferrari a single God Gave Me Everything zaznamenal ne úplný sešup, ale taky ne úplné vystřelení mezi hvězdy. Proč? Těžko říct, nicméně 24. místo v žebříčku Billboard, proč ne? Ale zase hudební kritikové tomuhle singlu dávají 3 z 5 asi prstů, evidentně. Dreamer a Ozzy Osbourne. Taky kousek, který někteří proklínají, mnozí ho ale zbožňujeme. A proč? No protože Ozzy mu se zadařilo a vzhledem k tomu, že v tom měl opět pracky Zakk Wylde, tak tady je to jasné. A u nahrávání desky, na kterém se objevil single Dreamer, tak tady se vystřídalo celá plejáda skvělých muzikantů. A sám Ozzy o tomhle singlu Dreamer prohlásil, že to je jeho vyznání Johnu Lennonovi a jeho vlastní Imagine. Tak vzhůru zpátky proti proudu času do roku 2001, kde byl svět úplně jinde a dáme si hned první dva kousky. Mick Jagger a hned po něm Ozzy. No a co vy? A vaše oblíbená alba a singly, které psaly historii po přelomu milé.

singl, který patří do roku 2001, který taky letos slaví 25 a který rozboural totálně hitparádu ESO, protože po 7 týdnů vládnul, takže z toho bylo zlaté ESO, což je zajímavé, protože do té doby se to dařilo pouze hudební úklanu The Kelly Family. To je jenom taková jako poznámka na okraje, že i v těchto vodách Ozzy zabodoval a jeho Dreamer, budeť by taky ne. Jedeme dál rokem 2001, tady společně se singly, které letos slaví 25 a my půjdeme k partičce, která zase pro změnu rozhýbala v 90. letech punkovou scénu Jižní Kalifornie. Blink 182 si vždycky uměli užívat života a jejich deska z roku 2001 Take Off Your Pants and Jacket, tak ta je toho ne jediným, ale jedním z důkazů, že fakt tak dokázali zaujmout široké spektrum posluchačů. Jednak grafikou na celém albu a hlavně singly, kde si pánové řekli, že se dostanou se všemi pod 3 minuty. Ten další, který se jmenuje The Rock Show, má 2:48 a přesně do tohohle času dokážete dostat to, že jste na koncertě, zakoukáte se do faninky, dáte to dohromady a úplně to neskončí dobře. Ale proč myslet na zítřek, že jo? Důležitý přítomný okamžik. Takže to je další kousek, který mám pro vás připraven z roku 2001, mimo jiné na váš popud, protože i do těchto vod je třeba občas zabřednout. A hlavně CDčko, které v roce 2001 hned po matuře obohatilo moji domácí diskografii. Do dneška tam je a do dneška si ho ráda pustím. A co vy? Klidně jsem s tím, protože právě vaše tipy budou vládnout příští týden v našem, řeknu, nechci říct úplně pořadu, ono je to taková jako, že lubrika, prostě středa slavit je třeba. Tak teď Blink 182 a za ty necelé 3 minutky vám okomentuju dnešní poslední kousek z roku 2001, který se v mnohém bude vymykat, ale na druhou stranu je úžasný, takže vás o něj neochudím. Teď ale blinkáči.

0: Blink 182, The Rock Show, tady na rádiu Čas Rock ve středečním odpoledním driveu, protože středa slaví zde třeba brouzdáme rokem 2001 a zajímají nás singly, které letos slaví 25. Tenhle ten kousek, který právě dozněl, jednoduchá a jednoznačná hymna léta 2001 po celém světě. Ono jich potom ještě pár přibylo, ale v květnu 7. konkrétně bylo jasno, kdo bude na špici. No ale pojďme dál, protože je tady trošku nezvyklý kousek. Říkáte si, že úplně bez ten a country tady nebude vládnout, nebude, ale tenhle ten single stojí za to. Picture. To je duet Kida Rocka a Sheryl Crow. Dali ho dohromady, napsali společně, nahráli a vydali v roce 2001. Jenže pak se poškorpili ohledně autorských práv a bylo to docela ostré. Ta hádka byla fakt jakože vyhrocená, až zasáhli právníci. A nakonec ten single ležel u ledu a znova vyšel až za rok a půl. My si dáme původní verzi právě s Kidem Rockem a Sheryl Crow, protože jak probíhaly všechny ty právní tahanice a hádky mezi těmi dvěma, tak Kid Rock nahrál ještě druhou verzi společně se zpěvačkou Alison Moorer. Zajímavé je, že všude vytáhnete videoklip ten původní, tedy se Sheryl Crow. Nakonec se to tak nějak jakože učesalo a dneska je kousek Picture jeden z nejoblíbenějších, když jako chcete odpálit kariéru a začínáte po nejrůznějších klubech ve Spojených státech, tak si k tomu vždycky půjčíte nějakou jakože kámošku nebo kámoše a tenhle ten duet hodíte. A zajímavostí je, že ho znají úplně všichni. A když si koupíte první kytaru, tak to začínáte brnkat, protože ta melodie není vůbec složitá a funguje to. A zajímavostí tak je, že byť tohle to provázelo nejrůznější hádky a o to, čí to vlastně bude, komu se připíše autorství, kdo vlastní ten label, kde to nahráli a tak dále, tak stejně zaznamenal neskutečný úspěch a byl dokonce úspěšnější než později All Summer Long nebo All I Wanna Do. Protože byl třetí v hitparádě Billboardu v roce 2003. Tak tady je dnešní poslední kousek, který letos slaví 25. Picture, Kid Rock a Sheryl Crow.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
3: Ahoj, už se blíží letní rokový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Redzet a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
4: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Rok.
1: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj dokončil velkou rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Objekt z 30. let minulého století prošel kompletní modernizací, která umožnila sjednotit služby organizace do jednoho místa a vytvořit tak důstojné, bezpečné a příjemné prostředí pro klienty i zaměstnance. A jaké služby nabízí, to už nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Je to i o pomoci, co se týče třeba při mezigeneračních krizích, při manželských krizích. A ta pomoc je velmi jakoby obšírná a tím zdůvodňuji i změnu toho názvu, že jsme změnili název Centrum psychologické pomoci na Centrum podpory té rodiny.
1: Nové prostory tak nabídnou klientům více soukromí a větší komfort. Služby jsou určeny obyvatelům Karviné a okolí a jsou poskytovány zdarma.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rok.
1: A Moravskoslezský kraj také podpořil kulturu v regionu. 50 milionů korun tak zamíří na velké festivaly i komunitní akce. Absolutní novinkou je spuštění speciálního dotačního programu pro prestižní projekty, které mají nadregionální a mezinárodní přesah. Více podrobností dodává náměstek hejtmana Petr Harvánek.
3: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kulturní, ale i ekonomické.
1: Mezi podpořené akce patří například velké letní hudební festivaly, jako je Colors of Ostrava, Beats for Love, Štěrkovna Open Music, Frýdecko-Místecký City Fest a nebo Svatováclavský hudební festival. Díky podpoře se i letos také uskuteční nejvýraznější divadelní festival v regionu, Dream Factory Ostrava, ale i mezinárodní festival designu. Peníze dostanou i aktivity, které mají za cíl uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic, ale nezapomíná se ani na podporu regionálních autorů. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rok.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
2: Relax nebo aktivity? Obojí najdete v Aquaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Aquapark Kravaře, to pravé místo pro vás. Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
3: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme po celou dobu konání šampionátu na Rádiu Čas Rock.
4: Čas Rock.

0: Raz, dva, tři, Fred, tohle byly Kokot Minute. Raz, dva, tři, už ani ne. Dneska, zítra a v pátek to vypukne. Poslední 20. roční Kamenité čas Rockfest. A Kokoti budou taky na pódiu, kromě nás ostatních, mimo jiné. Po 18. hodině tady na rádiu Čas Rock, taky The Night Flight Orchestra. A mám jeden dotaz. Máte sebou pasy? A do třetí zase ji zaskáčeme. A to není zdaleka všechno, protože mrkneme do kalendáře. Nezapomněla jsem na dnešního slavence, jenom jsem si to nechávala jako tu pověstnou třešinku na dortu až na konec. Teď ale zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZ zákoník práce.cz.
4: Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
5: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Golf Park Hodka. Buďte u toho, bude to zážitek.
7: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v

0: Glass Rock. Zprávy.
1: Krásný den, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Nákupní parky v Česku dál přibývají, a to hlavně v menších městech. Na konci loňského roku tvořily téměř třetinu všech moderních obchodních ploch v zemi. Lidé podle odborníků čím dál častěji nakupují blíže domovu. Retail parky proto lákají na snadný příjezd a obchody pro běžné nákupy.
0: Morava aktuál.
1: V Kopřivnici přibyly cykloboxy, tentokrát u Nového náměstí. Jde o uzamykatelné schránky určené k uschování kol či koloběžek. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Lucie Machová.

0: uživatel 10 korun, za každých dalších 12 hodin 20 korun. Po dvou dnech se sazba zvyšuje na 50 korun. Maximální doba úschovy je stanovena na 3 dny, což celkem vychází na 170 korun. Platba probíhá bezkontaktně.
1: Ve městě se aktuálně nachází celkem 14 cykloboxů. Uherský Brod plánuje stavbu lávky pro pěší a cyklisty. Ta propojí Slovácké náměstí s centrem města. Překonat by měla vytíženou křižovatku a železniční trať. Příprava stavby zřejmě zabere několik let. Start cyklistické Tour de France v roce 2028 vrátí po dvou letech do Francie. Po letošním zahájení slavného závodu ve Španělsku a následně ve Velké Británii se uskuteční v Remeši. V upraveném kalendáři, který bude přizpůsoben olympijským hrám v Los Angeles, začne 115. ročník takzvané Staré dámy už 24. června. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
2: Odpolední drive na rádiu Čas.

Rammsteina, jejich pusy, vy posloucháte Rádio Čas Rock, skoro 10 minut po 18. hodině a v kalendáři středa 20. května 2026. Svátek slaví Zbyšek, takže pánové, všecko nejvíc nejlepší vašim meninám. Dnešek je taky 140. dnem už letošního roku. No, frčí to, frčí to. Vánoce jsou zase o něco blíž. A co se událo obecně v historii, tak třeba v roce 1873 získal Levi Strauss v tento den patent na džíny. V roce 1885 byl 20. května založen Mezinárodní úřad pro míry a váhy. A i v muzice se zadařilo, teda jak komu. V roce 1972 se T-Rex po čtvrté a naposledy dostali v Británii na vrchol hitparády, a to se singlem Metal Guru. V roce 1998 se šel na půl roku do chládku sednout Tommy Lee z Motley Crue za domácí násilí. No a mezi slavnými narozenými najdete třeba Joe Cockera, také Stevie Careyho a mnohé další. Polistujte si na webu časrock.cz, pokud dneska slavíte i vy, všechno nej.

0: Zdravíme všechny rockery a metalisty a všechny vás chceme pozvat k nám do rebelského baru.
1: Dneska se podíváme za Iron Maiden nebo vás pozveme na koncert skupiny Korn.
0: Ale samozřejmě toho bude víc, takže si nezapomeňte naladit od 19 hodin rádio Časrock
1: anebo v 8 večer televizi Rebel.

0: Tohle byl Noit na rádiu Čas Rok, jsem se zase zmačkla blbý čudl. Nevadí, zpátky k tomu, že je 20. května 2026 a 25. je mimo jiné světový den metrologie, ne meteorologie, ale jako metrologie, takže váhy míry, však to znáte asi ze školních lavic, mimo jiné taky. Na dnešek připadá i den zachráněných psů, mezinárodní den červených tenisek, den tlumočníku posunkové řeči, ale není to všechno. Dneska taky slaví slaný koláč, takzvaný kiš, takže i tohle můžete oslavit. Na dnešek připadá taky světový den masmédií, mezinárodní den stepu, den slunečních brýlí a v neposlední řadě sběru jahod a taky pro dnešek v kalendáři světový den včel. Jestli z čeho vybrat, co můžete dneska oslavit, pokud jste ten důvod hledali, tady jste jich dostali hned několik. A já doufám, že tahle včelička přistane i o víkendu pod prašivou.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí auto.

0: Rock.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
5: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
6: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programů pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
7: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant, Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

posloucháte Rádio Čas Rock, před námi Avenged Sevenfold. A poslední vaše hudební přání v dnešním odpoledním driveu, tak 725 33 1155.

18.32, odpolední drive se středečním datem 25.26 jde do finále, ale ještě dvě narozeninová přání, která se sešla na našem WhatsAppu a taky v SMS centru. Čau, jasně, něco k dnešním mým narozkám, našlo by se třeba dynasty. Moc díky, kulatiny jsou hold kulatiny. Martine, všecko nejvíc nejlepší za celou smečku Rádia Čas Rok a stejně tak Tondovi, který dneska slaví 54. My děkujeme za pochvalu a Tony, ty si to užij.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Časrok. Časrok.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na slevomatu.

0: Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz. Centrum Moravia Sever.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
2: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
4: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
3: Pomůžeme vám elektřinu chytře

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: odpoledního drive. Vy si užijte středeční večer, protože se otevírají dveře Rebelského baru a slyšíme se zase zítra ve 3 odpoledne. Těším se na vás.
1: Čas rok. Čas rok. Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
2: Máš to vysoko, máš to daleko.
3: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Je tolik, kolik právě je a na vaší oblíbené televizní stanici začíná Rebelský var.
1: Případně vítáme ty z vás, kteří nás poslouchají prostřednictvím rozhlasových vln Rádia Čas Rock.
0: Následující zhruba půl hodinkou vás provedeme my dva, Tomáš a Ivo, a jako vždy budeme tady v našem podniku probírat zajímavosti a zákulisní drby z rockové anebo metalové branže.
1: Nebude chybět samozřejmě ani muzika, o kterou se postarají jako první pánové z kapely Kiss.
0: Ti se už sice odebrali do hudebního důchodu a na pódiu se setkávají pouze při speciálních příležitostech, ale o jejich koncerty možná ani tak fanoušci nepřijdou.
1: No, v roce 2028 by totiž měla být v Las Vegas uvedena jejich holografická show s digitálně vytvořenými avatary.
0: Všechno to už údajně získává finální podobu a připravit se prý máme i na úplně nové songy.
1: My si ale od Kysáku dáme naopak klasiku, a to pěkně postaru a naživo.

0: první rundu na rebelském baru se postarali Kiss a zatímco ti se představí na pódiu už pravděpodobně pouze holograficky, na následující kapelu si můžete zajít pěkně, doopravdy a naživo.
1: Ke všemu kvůli tomu nemusíte letět do Las Vegas? Stačí navštívit naše hlavní město. Do Prahy se totiž chystá legendární numetalová formace Korn.
0: Pro fanoušky půjde o velkou událost, protože kapela v posledních letech v Evropě hrála spíše na festivalech. Tohle turné konečně tak slibuje plnohodnotnou produkci a velmi dlouhý setlist.
1: No a dravý bude i doprovod. Volva Architects jako předskokanů slibuje, že večer bude mít extrémně vysokou energii už od začátku.
0: Až do konce. Pro fanoušky moderního metalu je to v podstatě dvojitý koncert. Zbývá už jen dodat, že vystoupení Korn se bude konat v pondělí 16. listopadu a místem konání bude Outůčko v Praze.

0: Na Čas roku nebo na TV Rebel pokračuje vaše návštěva v našem rebelském baru. Dalším společníkem budou členové kapely Tesla.
1: Tahle kapela ve svých počátcích začínala jako partička kamarádů, která v kalifornských nočních klubech hrávala covery svých oblíbených rockových kapel.
0: Ta doba už je dávno pryč, na svém kontě mají hromadu vlastního materiálu, prodali miliony alb a vyprodávají haly po celém světě.
1: Nicméně se rozhodli, že zavzpomínají právě na své začátky. A tak kapela Tesla vybrala několik oblíbených písniček od jiných interpretů a nahráli kolekci coverů.
0: Tahle deska nabídne skladby třeba od Queen, Supertramp a nebo Elvisa Presleyho a dalších. A to ve verzi 2026.
1: U příležitosti 40 let na hudební scéně se tak od Tesly dočkáme alba Homage, která vyjde v polovině července.
0: A tady je malá ochutnávka v podobě singlu I Love You, kterou si vypůjčili od Climax Blues Band.

0: Dnešní rebelský bar poctila návštěvou jedna rocková veličina za druhou a ani následující písnička nebude výjimkou.
1: To teda ne. Co nevidět, si totiž poslechneme věc od Iron Maiden. Tahle heavy metalová ikona se po letech různých dohadů, odkladů, diskuzí, hádek, peticí a já nevím čeho všeho, konečně se dočká uvedení do rock'n'rollové síně slávy.
0: No, co si budem povídat, to načasování si nakonec nemohli přát asi lepší. Železná pana se tohoto uznání dočká v době, kdy oslavuje 50. na hudební scéně a brouzdá světem v rámci turné Run for Your Lives.
1: Ostatně díky tomu Maideny uvidíme i u nás v létě na festivalu Rock for People.
0: My jim ke vstupu do rock'n'rollové síně slávy gratulujeme a já už jenom doplním, že slavnostní večer vypukne 14. listopadu v Los Angeles.

0: Tak naším podnikem zarezonovala i muzika od Iron Maiden. Ono dneska to nějak všeobecně bylo o velikánech rockového nebo metalového žánru.
1: Hmm. Jako poslední kousek jsme vybrali kapánek něčeho z jiného soudku. Ovšem, stále zůstaneme při tom, že se jedná o výjimečně schopné a zkušené muzikanty.
0: Pustíme vám totiž z Brusu novou věc z dílny švédských Soen.
1: Ti se taky co nevidět objeví v České republice. V červnu je totiž čeká vystoupení na Metal Festu.
0: A nejen to. Na podzim vyrážejí na turné, v jehož rámci se zastaví 11. prosince ještě v Praze, kde mají hozenou rezervačku v žižkovském klubu District.
1: Tak tu následující skladbu berte třeba jako takovou pozvánku. My vám děkujeme za pozornost a pro dnešek se loučíme.
0: Ano, i dnešní Rebelský bar už zavírá, ale jenom proto, aby jsme vás zase za týden mohli zpátky přivítat.

0: Ahoj, už se blíží letní rokový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž v Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Zed a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
4: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu a detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
1: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
1: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT. Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
4: Golf Park Hodka. Buďte u toho, bude to zážitek.

Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

0: Stavebniny Janí. Stavebniny
1: Janí. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
0: Stavebniny Janí.
1: Více na stavebniny.janík.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz. Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu.

0: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
1: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Týden se s týdnem sešel a tak se dnes můžeme pustit do dalšího rok speciálu. Bude to takový ten klasický průlet vším možným, včetně něčeho novějšího, staršího, klidnějšího, ale i českého. Uvidíte a uslyšíte sami. Začneme hezky česky. Imodium se před několika lety vrátili a bylo to dobré rozhodnutí, protože pánové jsou chváleni, kde to jen jde. V loňském roce si zapsali další úspěch, když odehráli takový speciální akustický koncert v pražské Nové Spirále. A byl to vlastně jejich největší akustický koncert vůbec. Jinak Imodium svého času jezdili hrát koncerty i do bytů. Takže kdo ví, třeba si je jednou zase pozvete až do obýváku.

Slíbil jsem různorodý mix napříč žánry a časem, takže následující věc bude z roku 1982. Píseň Afrika je asi nejslavnějším singlem kapely Toto. Už ve své době zaznamenala úspěch, ale novou vlnu popularity získala kolem roku 2010. Podle frontmana Davida je píseň primárně o lásce k samotnému kontinentu. No a miliony lidí na celém světě si zamilovali právě tuhle záležitost.

Bring Me the Horizon jsou v posledních letech hodně v kurzu. Říká se, že je to momentálně jedno z nejžádanějších zboží na metalové scéně, což platí i s ohledem na živá vystoupení. Ale pánové si to zaslouží. Mají za sebou tvrdou práci a úspěch to opravdu nebyl zadarmo. Museli i dost obětovat, hlavně teda svůj původní deathcore-ový styl. Letos tomu bude 20 let od vydání debutového alba, což kapela oslaví reedicí. Pro většinu fanoušků bude stále číslo jedna deska Sempiternal z roku 2013. Takže my si dáme závěrečnou věc té desky, temnou Hospital for Souls.

Pokračuje dnešní rok speciál, kde se nám to různorodě míchá a já jsem slíbil jeden cover. Ten dnešní bude v podání Korn. Oni jich nenahráli moc, ale když už se pro něco rozhodli, tak to stálo za to a slavilo úspěch. Namátkou jejich verze One od Metallica nebo Word Up jsou fakt parádní. A týká se to i podání Another Brick in the Wall. Korn prostě vzali klasiku od Pink Floyd, no a tak říkající předělali k obrazu svému.

No a dostali jsme se do závěru dalšího rok speciálu. Tento díl jsme začali na domácí scéně a podobně i skončíme. Ale čeká nás angličtina. Blitz Union fungují od roku 2019, takže je to stále mladá kapela. Po prvotních úspěších v zahraničí se aktuálně snaží prorazit i na domácí scéně. A já si myslím, že pro fanoušky metalu říznutého s elektronikou je to ideální volba. Takže tady je máte, já vám moc děkuju a budu se na vás těšit příští týden na stejném místě.

Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.
2: Čas rok. Čas rok.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Tak ještě jednou si to všechno pěkně zkontroluju. Spacák, stán, fusakle, pláštěnka, lupeny, jo a toaleťák pro jistotu. Ha, vypadá to, že mám všechno a jsem ready. Můžu vyrazit na festivaly. Ty, ale ještě tomu něco chybí. Potřeboval bych se nějak nalákat. Co takhle nějaký hudební živáček, co?
1: Proč ne? Na rádiu Čas Rock vám vyhovíme už tento víkend. Festivaly a venkovní akce už se nezadržitelně blíží. Takže si v éteru navodíme pocit živých koncertů. Zahraniční i české legendy. Víkend živáků. Nejsme jen rádi.

Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

hity. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný